0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. září. Papež Lev XIV. Dnes zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. Dnešek je vyhrazen Paříži. Po oficiálním přivítání promluvil svatý otec v Elizejském paláci ke státním představitelům a diplomatickému sboru. Odpoledne pronesl projev před plenárním zasedáním UNESCO a v podvečer se setkal s kněžími, řeholníky a katechety při nešporách v katedrále Notre Dame. Lev XIV. Zahájil svou pátou zahraniční cestu. Přivádí jej do Francie a potrvá 4 dny, během kterých svatý otec navštíví Paříž, Lourdes a Méty. Přichází do země, která v minulých letech prošla hlubokou sekularizací. Počet kněží se za posledních 40 let snížil téměř 3x a počet farností klesl z více než 38 tisíc na necelých 11 tisíc. V posledních několika letech se ale objevují známky naděje. Roste počet křtů a stoupá počet lidí, kteří se k víře vracejí. S papežovou návštěvou je spojené velké očekávání. Na pařížských ulicích ho dnes vítali zástupy lidí a vstupenky na setkání s mládeží na stadionu v Saint-Denis byly rozebrány za 30 minut. Letoun společnosti ITA Airways s papežem na palubě vzlétl krátce před 8 hodinou z římského letiště Fiumicino a zamířil do francouzského hlavního města. Během letu papež pozdravil 80 novinářů, kteří ho doprovázejí. Poděkoval jim za spolupráci a připojil omluvu za poruchu, za kterou sice nemohl, ale kvůli které ze Španělska nemohl cestovat stejným letadlem a vynechal tedy obvyklou tiskovou konferenci. K cestě do Francie řekl: Já sám cestuji do Francie stejně jako kamkoliv jinam na světě, jako následovník Ježíše Krista, který chce hlásat pokoj. Kristův pokoj po celém světě. Je to poselství, které je v této době, jak všichni víme, obzvláště důležité. Papežský speciál přistál krátce před 10 hodinou na letišti Orly. Po uvítací ceremonii se Lev XIV. Vydal do Elizejského paláce, kde se nejprve soukromně setkal s prezidentem Macronem a poté krátce před polednem promluvil ke státním představitelům Francie, země, která si zakládá na svém sekulárním charakteru, na koncepci laicité, laickosti. K tomuto tématu Lev XIV. Předložil vizi spolupráce státu a církve.
1: Skutečný laický charakter neznamená vyloučit náboženství z veřejného života nebo ze vzdělávacího procesu. Nýbrž usilovat o to, aby spolu stát a náboženské instituce komunikovaly a aby spojovali své síly ve službě společného dobra, aby svět měl život.
0: Laický charakter francouzského státu má své tradice již od dob Velké francouzské revoluce. S tou je spojováno i heslo, které dodnes vytváří určité erbovní hodnoty francouzské společnosti. Volnost, rovnost, bratrství. Právě na tyto hodnoty Lev XIV. Odkázal ve své promluvě.
1: Neustálá pozornost vůči důstojnosti, která je bytostně vlastní každému člověku, zaznívá i ve vašem národním hesle. Volnost, rovnost a bratrství nejsou jen slova vytesaná do průčelí vašich veřejných budov, ale také odkazy na univerzální etické požadavky, které nacházejí nevyčerpatelný zdroj inspirace a naplnění také v evangelním poselství. Všeobecná deklarace lidských práv, která byla vyhlášena právě v tomto městě, a byl to francouzský právník René Cassin, laureát Nobelovy ceny míru, který hrál klíčovou roli v jejím formulování, měla za cíl vytvořit všeobecné povědomí o nescizitelné důstojnosti lidské osoby. Svatý Jan Pavel II., který pokládal tento dokument za důležitý milník na cestě morálního pokroku lidstva, si byl vědom toho, že jakékoliv ohrožení lidských práv, jak na materiální, tak na duchovní úrovni, je vždy nebezpečím pro mír, protože se vždy dotýká člověka v jeho celistvosti.
0: Nakolik jsou tyto hodnoty aktuální i dnes, ukazuje stávající situace ve světě, připomněl Lev 14. Jsou to nové závody ve zbrojení, je to uprchlická krize, konflikty na mnoha místech světa. I k této situaci, zdůraznil papež, mají Francie a její hodnoty co povědět. Řekl papež v promluvě k představitelům veřejného života v prezidentském paláci v Paříži. Ať se UNESCO stane místem, kde se lidstvo zamýšlí nad sebou, svými dějinami a svou budoucností, vyzval papež Lev v promluvě před plenárním zasedáním této organizace, kam se vydal po obědě na apoštolské nunciatuře. Ve své promluvě navázal na Jana Pavla II., který tuto Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu navštívil v roce 1980.
2: What does it mean to be human?
0: Co znamená být člověkem? Každá kultura se s touto otázkou konfrontuje, neboť se dotýká jádra veškerého vědění, umění i náboženství. Ani v 21. století totiž nemůžeme považovat za samozřejmé, že víme, kým je člověk a co znamená žít lidsky. Každá generace je totiž povolána, aby se s touto kulturní výzvou vyrovnala, zejména tváří v tvář tragédiím, které se bohužel opakují i dnes. Člověk je především ten, kdo je počat a narozen. Být člověkem tedy v první řadě znamená být dítětem. Nikdo z nás v tom neměl volbu. Nikdo nerozhodoval, komu, kdy a kde se narodí. Tato skutečnost poukazuje nejen na biologický, ale i na etický fakt. Jako děti jsme všichni bratři a sestry. Bez odpovědi na otázku, co znamená žít lidsky, bude chybět etický základ, bez kterého život, který je darem, začíná být chápán jako zboží. Pokrok se může změnit v ničivou zbraň a kultura degraduje v ideologii. Pokračoval papež. Ti, kdo se věnují výchově, vědě a kultuře, jsou o to více povoláni pečovat o každého člověka, aby mohla zazářit krása naší svobody. Tato krása má jméno – spravedlnost. Ano, svoboda je krásná, když směřuje k dobru a pravdě. Je znetvořena, když sklouzne k své volnosti, násilí a touze pomoci. Být člověkem tedy znamená nést odpovědnost před výzvami dějin. Člověk je ten, kdo roste, učí se, pracuje hlavou i rukama. Svým úsilím může obohacovat nebo drancovat zemi, vytvářet umění nebo je ničit. V této konkrétní chvíli musíme uznat, že nejstrašnějším z lidských děl je válka, neboť v ní je věda samotná postavena do služeb nelidské vůle ničit a zabíjet. Pro budování skutečného pokoje nestačí smlouvy ani kompromisy, dodal svatý otec. Skutečný mír totiž pramení spíše ze ctnosti spravedlnosti, která v druhém rozpoznává bratra, člověka jako sebe sama. Papež zmínil také výzvy spojené s technologickým rozvojem. V nedávné době bylo některým umělým systémům dokonce přisouzeno jméno naší lidské schopnosti myslet, inteligence. Zároveň však našim myšlenkám a vztahům hrozí ochuzení v důsledku procesu odličtění. Paradox se stává stále zřetelnější. Zatímco se inteligence připisuje výpočetním systémům, my sami máme potíž uznat nescizitelnou důstojnost lidských osob. Jejichž životy se hodnotí podle kritéria efektivnosti a které, jakmile jsou považovány za neproduktivní, jsou odmítány a odvrženy. Předložil pak plenárnímu shromáždění UNESCO dva biblické obrazy. Aroganci stavitelů babylonské věže a soulad v různosti, ve shromáždění v den letnic. V návaznosti na obraz Babylonu varoval před komunikací, která prohlubuje nedorozumění. Komunikace se stala mnohem rychlejší, ale ne nutně pravdivější. Informací je dostatek, ale nepojí se s moudrostí. Bez sdílené etiky hrozí, že nejrůznější komunikační kanály budou šířit nepravdivé informace nebo používat slova bez významu, čímž budou dialog brzdit, místo aby jej podporovali. Papež proto zdůraznil, že otázka pravdy zůstává zároveň spojena také s tématem sociální spravedlnosti a rovnosti. Bez pravdy totiž jazyk nakonec podléhá logice násilí a svévolné vůli mocných. Ostatní jsou tak vyloučeni ve jménu zisku a nevinní jsou zabíjeni ve jménu svobody. Namísto respektování zákona se k němu držitelé moci odvolávají, když to slouží jejich zájmům, a ignorují jej, když je omezuje. Neváhají přitom dokonce zacházet se spravedlností jako se zbožím, které lze koupit a prodat. Nikoli arogance Babylonu, ale pokoj letnic umožňuje společenství mezi všemi národy. Každá kultura tedy naplňuje svou nejvyšší moudrost, když usiluje o mír a dobro všech a dosvědčuje tak autentický smysl našeho lidství. Zdůraznil papež Lev na půdě UNESCO. Ulicemi lemovanými zástupy Pařížanů se pak svatý otec vydal v otevřeném papamobilu do katedrály Notre Dame, která byla znovu otevřena před 2 lety po ničivém požáru, který vypukl v dubnu 2019.
3: V katedrále Notre Dame slavilo liturgické shromáždění v čele se svatým otcem Nešpory. Přítomný klérus, osoby zasvěceného života a bohoslovce, vyzval k věrnosti evangeliu, lásce k liturgickému slavení i k náležité péči o svůj duševní a duchovní život. Zdůraznil, že liturgie přináší naší době uzdravení. Svatý otec v úvodu své homilie připomněl tragický požár katedrály, který před 7 lety šokoval svět. V té dramatické chvíli jsme si uvědomili, že Notre Dame je více než pouhá památka. Symboliku rekonstrukce, která spojila církev, společnost, odborníky z celého světa, pak použil jako důležitou inspiraci pro obnovení společenství, jednoty, solidarity a sounáležitosti francouzského národa i celé lidské rodiny. Společná účast na obnově a nyní i výsledná nádhera ukazují, že zde bije srdce národa, že se nacházíme v životním centru jedné civilizace, že se zde prolíná minulost s budoucností, že se zde setkává nebe se zemí. Rekonstrukce katedrály byla příležitostí k setkání, které rozšířilo prostory pro přijetí a účast i za hranice církevní sounáležitosti. Hlavním tématem homilie pak bylo liturgické slavení, které je hlavním účelem duchovních staveb. Závěrem obrátil zrak přítomných i svůj k soše Panny Marie. Pozvedněme pohled k soše Panny Marie s dítětem ze 14. století, kterou požár nepoškodil a která dnes opět září před námi. Ať Maria, která uchovává slovo ve svém lůně, střeží vaši věrnost a je hvězdou, která vede poslání církve ve Francii.
0: Vyvrcholením prvního dne návštěvy Lva 14. ve Francii bude velká akce na stadionu v Saint-Denis, která začne v 21 hodin. Papeže tam očekává na 80 tisíc mladých lidí. Jak nicméně uvedl jeden z organizátorů, o setkání s papežem byl takový zájem, že by se zaplnil i jednou tak velký stadion. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. září. Papež Lev XIV. Dnes zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. Dnešek je vyhražen Paříži. Po oficiálním přivítání promluvil svatý otec v Elizejském paláci ke státním představitelům a diplomatickému sboru. Odpoledne pronesl projev před plenárním zasedáním UNESCO a v podvečer se setkal s kněžími, řeholníky a katechety při nešporách v katedrále Notre Dame. Lev XIV. Zahájil svou pátou zahraniční cestu. Přivádí jej do Francie a potrvá 4 dny, během kterých svatý otec navštíví Paříž, Lourdes a Méty. Přichází do země, která v minulých letech prošla hlubokou sekularizací. Počet kněží se za posledních 40 let snížil téměř 3x a počet farností klesl z více než 38 tisíc na necelých 11 tisíc. V posledních několika letech se ale objevují známky naděje. Roste počet křtů a stoupá počet lidí, kteří se k víře vracejí. S papežovou návštěvou je spojené velké očekávání. Na pařížských ulicích ho dnes vítali zástupy lidí a vstupenky na setkání s mládeží na stadionu v Saint-Denis byly rozebrány za 30 minut. Letoun společnosti ITA Airways s papežem na palubě vzlétl krátce před 8 hodinou z římského letiště Fiumicino a zamířil do francouzského hlavního města. Během letu papež pozdravil 80 novinářů, kteří ho doprovázejí. Poděkoval jim za spolupráci a připojil omluvu za poruchu, za kterou sice nemohl, ale kvůli které ze Španělska nemohl cestovat stejným letadlem a vynechal tedy obvyklou tiskovou konferenci. K cestě do Francie řekl: Já sám cestuji do Francie stejně jako kamkoliv jinam na světě, jako následovník Ježíše Krista, který chce hlásat pokoj. Kristův pokoj po celém světě. Je to poselství, které je v této době, jak všichni víme, obzvláště důležité. Papežský speciál přistál krátce před 10 hodinou na letišti Orly. Po uvítací ceremonii se Lev XIV. Vydal do Elizejského paláce, kde se nejprve soukromně setkal s prezidentem Macronem a poté krátce před polednem promluvil ke státním představitelům Francie, země, která si zakládá na svém sekulárním charakteru, na koncepci laicité, laickosti. K tomuto tématu Lev XIV. Předložil vizi

0: S tou je spojováno i heslo, které dodnes vytváří určité erbovní hodnoty francouzské společnosti. Volnost, rovnost, bratrství. Právě na tyto hodnoty Lev XIV. Odkázal ve své promluvě.
1: Neustálá pozornost vůči důstojnosti, která je bytostně vlastní každému člověku, zaznívá i ve vašem národním hesle. Volnost, rovnost a bratrství nejsou jen slova vytesaná do průčelí vašich veřejných budov, ale také odkazy na univerzální etické požadavky, které nacházejí nevyčerpatelný zdroj inspirace a naplnění také v evangelním poselství. Všeobecná deklarace lidských práv, která byla vyhlášena právě v tomto městě, a byl to francouzský právník René Cassin, laureát Nobelovy ceny míru, který hrál klíčovou roli v jejím formulování, měla za cíl vytvořit všeobecné povědomí o nescizitelné důstojnosti lidské osoby. Svatý Jan Pavel II., který pokládal tento dokument za důležitý milník na cestě morálního pokroku lidstva, si byl vědom toho, že jakékoliv ohrožení lidských práv, jak na materiální, tak na duchovní úrovni, je vždy nebezpečím pro mír, protože se vždy dotýká člověka v jeho celistvosti.
0: Nakolik jsou tyto hodnoty aktuální i dnes, ukazuje stávající situace ve světě, připomněl Lev XIV. Jsou to nové závody ve zbrojení, je to uprchlická krize, konflikty na mnoha místech světa. I k této situaci, zdůraznil papež, mají Francie a její hodnoty co povědět. Řekl papež v promluvě k představitelům veřejného života v prezidentském paláci v Paříži. Ať se UNESCO stane místem, kde se lidstvo zamýšlí nad sebou, svými dějinami a svou budoucností, vyzval papež Lev v promluvě před plenárním zasedáním této organizace, kam se vydal po obědě na apoštolské nunciatuře. Ve své promluvě navázal na Jana Pavla II., který tuto Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu navštívil v roce 1980.
2: What does it mean to be human?
0: Co znamená být člověkem? Každá kultura se s touto otázkou konfrontuje, neboť se dotýká jádra veškerého vědění, umění i náboženství. Ani v 21. století totiž nemůžeme považovat za samozřejmé, že víme, kým je člověk a co znamená žít lidsky. Každá generace je totiž povolána, aby se s touto kulturní výzvou vyrovnala, zejména tváří v tvář tragédiím, které se bohužel opakují i dnes. Člověk je především ten, kdo je počat a narozen. Být člověkem tedy v první řadě znamená být dítětem. Nikdo z nás v tom neměl volbu. Nikdo nerozhodoval, komu, kdy a kde se narodí. Tato skutečnost poukazuje nejen na biologický, ale i na etický fakt. Jako děti jsme všichni bratři a sestry. Bez odpovědi na otázku, co znamená žít lidsky, bude chybět etický základ, bez kterého život, který je darem, začíná být chápán jako zboží. Pokrok se může změnit v ničivou zbraň a kultura degraduje v ideologii. Pokračoval papež. Ti, kdo se věnují výchově, vědě a kultuře, jsou o to více povoláni pečovat o každého člověka, aby mohla zazářit krása naší svobody. Tato krása má jméno – spravedlnost. Ano, svoboda je krásná, když směřuje k dobru a pravdě. Je znetvořena, když sklouzne k své volnosti, násilí a touze pomoci. Být člověkem tedy znamená nést odpovědnost před výzvami dějin. Člověk je ten, kdo roste, učí se, pracuje hlavou i rukama. Svým úsilím může obohacovat nebo drancovat zemi, vytvářet umění nebo je ničit. V této konkrétní chvíli musíme uznat, že nejstrašnějším z lidských děl je válka, neboť v ní je věda samotná postavena do služeb nelidské vůle ničit a zabíjet. Pro budování

0: Skutečného pokoje nestačí smlouvy ani kompromisy, dodal svatý otec. Skutečný mír totiž pramení spíše ze ctnosti spravedlnosti, která v druhém rozpoznává bratra, člověka jako sebe sama. Papež zmínil také výzvy spojené s technologickým rozvojem. V nedávné době bylo některým umělým systémům dokonce přisouzeno jméno naší lidské schopnosti myslet, inteligence. Zároveň však našim myšlenkám a vztahům hrozí ochuzení v důsledku procesu odličtění. Paradox se stává stále zřetelnější. Zatímco se inteligence připisuje výpočetním systémům, my sami máme potíž uznat nescizitelnou důstojnost lidských osob. Jejichž životy se hodnotí podle kritéria efektivnosti a které, jakmile jsou považovány za neproduktivní, jsou odmítány a odvrženy. Předložil pak plenárnímu shromáždění UNESCO dva biblické obrazy. Aroganci stavitelů babylonské věže a soulad v různosti ve shromáždění v den letnic. V návaznosti na obraz Babylonu varoval před komunikací, která prohlubuje nedorozumění. Komunikace se stala mnohem rychlejší, ale ne nutně pravdivější. Informací je dostatek, ale nepojí se s moudrostí. Bez sdílené etiky hrozí, že nejrůznější komunikační kanály budou šířit nepravdivé informace nebo používat slova bez významu, čímž budou dialog brzdit místo, aby jej podporovali. Papež proto zdůraznil, že otázka pravdy zůstává zároveň spojena také s tématem sociální spravedlnosti a rovnosti. Bez pravdy totiž jazyk nakonec podléhá logice násilí a své volné vůli mocných. Ostatní jsou tak vyloučeni ve jménu zisku a nevinní jsou zabíjeni ve jménu svobody. Namísto respektování zákona se k němu držitelé moci odvolávají, když to slouží jejich zájmům, a ignorují jej, když je omezuje. Neváhají přitom dokonce zacházet se spravedlností jako se zbožím, které lze koupit a prodat. Nikoli arogance Babylonu, ale pokoj letnic umožňuje společenství mezi všemi národy. Každá kultura tedy naplňuje svou nejvyšší moudrost, když usiluje o mír a dobro všech a dosvědčuje tak autentický smysl našeho lidství. Zdůraznil papež Lev na půdě UNESCO. Ulicemi lemovanými zástupy Pařížanů se pak svatý otec vydal v otevřeném papamobilu do katedrály Notre Dame, která byla znovu otevřena před 2 lety po ničivém požáru, který vypukl v dubnu 2019.
1: V katedrále Notre Dame slavilo liturgické shromáždění v čele se svatým otcem na špory. Přítomný klérus, osoby zasvěceného života a bohoslovce, vyzval k věrnosti evangeliu, lásce k liturgickému slavení i k náležité péči o svůj duševní a duchovní život. Zdůraznil, že liturgie přináší naší době uzdravení. Svatý otec v úvodu své homilie připomněl tragický požár katedrály, který před 7 lety šokoval svět. V té dramatické chvíli jsme si uvědomili, že Notre Dame je více než pouhá památka. Symboliku rekonstrukce, která spojila církev, společnost, odborníky z celého světa, pak použil jako důležitou inspiraci pro obnovení společenství, jednoty, solidarity a sounáležitosti francouzského národa i celé lidské rodiny. Společná účast na obnově a nyní i výsledná nádhera ukazují, že zde bije srdce národa, že se nacházíme v životním centru jedné civilizace, že se zde prolíná minulost s budoucností, že se zde setkává nebe se zemí. Rekonstrukce katedrály byla příležitostí k setkání, které rozšířilo prostory pro přijetí a účast i za hranice církevní sounáležitosti. Hlavním tématem homilie pak bylo liturgické slavení, které je hlavním účelem duchovních staveb. Závěrem obrátil zrak přítomných i svůj k soše Panny Marie. Pozvedněme pohled k soše Panny Marie s dítětem ze 14. století, kterou požár nepoškodil a která dnes opět září před námi. Ať Maria, která uchovává slovo ve svém lůně, střeží vaši věrnost a je hvězdou, která vede poslání církve ve Francii.
0: Vyvrcholením prvního dne návštěvy Lva 14. ve Francii bude velká akce na stadionu v Saint-Denis, která začne v 21 hodin. Papeže tam očekává na 80 tisíc mladých lidí. Jak nicméně uvedl jeden z organizátorů, o setkání s papežem byl takový zájem, že by se zaplnil i jednou tak velký stadion. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.